0: Hit Radio Faktor.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Radio Faktor.

0: Hit Radio Faktor.
1: Do řádku tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: vesmíru teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio Faktor.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. I letos na podzim mi buší.

flag. What that stand for? Men in black, and

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 7 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. A je to tady. Dneškem školákům a studentům oficiálně začínají letní prázdniny. Školní rok totiž letos skončil mimořádně už v pátek 26. června na základě rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy. Prázdniny končí v pondělí 31. srpna. Kvůli startu prázdnin potkáte na silnicích více policejních hlídek než obvykle. Zaměří se především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Z Prahy dnes dopoledne odletí český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, který bude pomáhat ve Venezuele postižené zemětřesením. Výprava čítá 70 členů, hasičů, statiků, specialistů dronové služby nebo kynologů se speciálně vycvičenými psy. Česko nabídlo Venezuele pomoc krátce po přírodní katastrofě, která tuto jihoamerickou zemi zasáhla tento týden. Jedničkou draftu zámořské NHL se stal podle předpokladů kanadský útočník Gavin McKenna. 18-letého hokejistu si vybralo Toronto, které na začátku května získalo právo první volby v loterii. Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu zámořské NHL se stal podle předpokladů útočník Adam Novotný. 18-letého hokejistu si ze 24. místa vybrali Vancouver Canucks. A teď se jdeme podívat k nám do regionu.
6: Divoký byl dnes rozjede Český Krumlov naplno. V Pivovarské zahradě odehraje jeden z 8letních koncertů série 8 divokejch, a to s plnohodnotnou show, kterou na festivalech běžně neuvidíme. Areál se otevře v 6:30 večer, vstupné v předprodeji stojí 890 korun a děti do 120 cm jdou zdarma.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
7: Počasí pro dnešní den jasno až polojasno, denní maxima 35 až 39 stupňů Celsia. Dobré ráno.
8: Hit Radio.
9: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady
10: Víkend.
9: Víkend s Hit Radiem a Leonou Děnděši.
7: Krásné dobré ráno, moji milí. 7:03, Leona Děnděši s vámi dneska sama bez Filipa, ale máme takovou dámskou jízdu s naší zprávařskou Ivou, tak doufám, že se máte krásně jako my dvě. Slunce svítí, horko. Já doufám, že se dneska nerozpustíme ve vlastní šťávě. My vám k tomu budeme hrát samý skvělý pecky. Doufám, že se vám to bude líbit a napište mi, kdo vstáváte s námi. 777-937-777 a asi jdeme na to. Nejlepší víkend v českém éteru startuje právě teď.
9: Hit Radio Faktor.

Krásné dobré ráno, 7 hodin 10 minut s vámi Lea, doufám, že se máte krásně podle toho, co píšete. Každopádně, jak už říkala Iva ve zprávách, začaly nám letní prázdniny. 1 300 000 školáků. Je mi jasné, že zatímco včera jste je ještě museli třeba budit o 6:30, dneska jsou na nohách sami od 5. Tak co, jak pak to zvládáte? Pro rodiče odstartovala i taková ta každoroční hra Zabav své nezabavitelné děti na 2 měsíce a nezblázněte se z toho. Tábory jsou drahé, o tom žádná, a taky docela obsazené. Babičky si užívají takovéto aktivní stáří na paraglidingu, třeba jako moje babička, někde v Karibiku, a vy máte práce, že si o dovolené můžete nechat jenom zdát. Takže prosím vás, taky vzkaz pro 120 000 učitelů, kam vlastně spadá i moje maličkost, protože sama jsem třídní učitelkou třeťáků na konzervatoři, takže jsme to zvládli, přežili jsme to, jsme prostě dobří. Tak ať už budete o prázdninách všichni dělat cokoliv, dejte klidně vědět, ať se můžeme inspirovat vzájemně. Je super, že to léto začalo, protože za půl roku jsou tady Vánoce. Teď už Clue, Iceland Sun a taky Dasha a její Austin. Tak doufám, že se máte krásně, pište dál, co děláte, vstáváte, možná usínáte, jsme Hit Radio.

0: Dobré ráno. Dneska máme 27. června, to znamená, že dneska bude skvělý den i po hudební stránce, protože do České republiky dorazila jedna z nejlepších kapel, kterou mimo jiné velmi rádi hrajeme. Tak schválně, jestli poznáte, o koho se jedná a kdo dneska v pražských Letňanech má vlastně koncert, a to taky znamená, že si můžu vylézt na střechu svého baráku, protože bydlím hned vedle, a vlastně ten koncert si i vychutnat. Apologize. A nebo Love Runs Out. No a do třetice určitě znáte i tenhle song. Jsou to One Republic, kteří dneska mají koncert v pražských Letňanech. Ty brďo, tam bude takový horko, tak kdo se chystáte, tak si to neskutečně moc užijte a my budeme pokračovat dál. Za chviličku Sunrise Avenue, Ed Sheeran a taky takové ty zprávy, které rozhodně potřebujete vědět pro start nového dne. Ranní update za chvilku.
1: Poslední vlna vstupenek na Food Fest 2026. Nenech si ujít největší ročník v historii festivalu. 44 interpretů na 4 stagech. Dimitri, Tři sestry, Harley, Ben Cristoval, Pokáč, Olympic, Valda Gang, Panoptiko, René Dank a další. 17. a 18. července v Želči u Tábora. Více info a vstupenky na foodfest.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
11: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dvě minutky po půl osmé, ranní update startuje právě teď.
1: Ranní update.
2: Jsou tady krátké zprávy, dobré ráno. Policie v japonské prefektuře Osaka spustila virtuální policistku jménem Aiko. Varuje před podvody, jejíž obětí se stává zejména starší generace. Jméno policistky je kombinací anglické zkratky AI pro umělou inteligenci a koncovky KO používané u ženských jmen. Internet má nový hit, jsou to pleťové masky na dámské pozadí. Jsou napuštěné sérem, přiloží se na pokožku a nechají působit několik minut. Nejčastěji slibují hydrataci, zjemnění, rozjasnění a hlavně konec celulitidy. Pokud tedy v drogérii masku na pozadí najdete, nedivte se, skutečně existuje. Britský král Karel III. Nebude ani po dokončené nákladné desetileté rekonstrukci v příštím roce žít v Buckinghamském paláci. Oznámili to zástupci panovnické rodiny. Karel bude i nadále přebývat v Clarence House, svém dlouholetém londýnském sídle nedaleko paláce. V Buckinghamském paláci si ale nechá pokoj pro případné přespání.
0: Ivuško, děkujeme, masku na pozadí si zkusím pořídit. Teď už další muzika.

0: Erik Fritz, Call on Me. Takhle chutná sobotní ráno z Eteru Hit Rádia. Hezký dobrý den, za minutku 7:45 s vámi Lea. Chodí nám spousty zpráv od vás, tak jdeme na ně. Píše nám tady posluchačka, ahojky, já dnes jedu na tábor na víkend a pak budu 5 dní doma a pak se vrátím na měsíc zpátky. Jo, dobře, chápu. Už je si tábor. Taky nám tady píše další posluchačka Hanička. Už jsme s Rokym Pitbull taky vzhůru, procházka, dokud nebude vedro a pak rodinná oslava. V tomhle vedru to bude spíš rodinná grilovačka. Hezký den všem, Hana. To je pravda, takže bychom se vlastně všichni mohli posypat grilovacím kořením, propec se do Zlatova a do Křupava. Za chviličku Roxette nebo taky Ella Henderson, Radimental a Kateřina Marie Tichá. Tolik muziky, potom už zprávy.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až

0: 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
4: CZ. Náplně hned.
5: Přivítejte léto a prázdniny na chatě na Pile v Sedlici u Blatné. V sobotu 27. června vás čeká burgerová sobota plná pohody, hudby a dobrého jídla. Těšte se na venkovní grilování, šťavnaté burgery, další dobroty z grilu, letní drinky a koktejly, po celý den bude hrát DJ a chybět nebude ani příjemné posezení na terase. Chata na Pile v Sedlici u Blatné. Dobré jídlo, drinky, hudba a letní pohoda na jednom místě.

0: bije ti srdce zvukem motorek a skútrů BMW? Zveme všechny motorkáře a příznivce BMW na první sraz v Českých Budějovicích dne 27. června do mini pivovaru Kněžínek. Společná výjížďka po krásách jižních Čech, večer živá hudba a grilování. Tak doražte již tuto sobotu do mini pivovaru Kněžínek. Bližší info na www.knežinek.cz a na Facebooku.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 8 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vlna veder v Evropě včera opět lámala rekordy, když v Německu padl celoroční teplotní rekord a v Británii naměřili třetí den po sobě nejvyšší červnové teploty. Svůj nejteplejší den v roce zažila také Belgie. Ve střední Evropě mají vedra kulminovat o víkendu. V Česku by se přitom teplota měla přiblížit k 31 stupňům, anebo i tuto hodnotu překonat. Tři evropská hlavní města, Prahu, Berlín a Kodaň, spojuje nová železniční linka. Jejíž provoz byl včera na berlínském hlavním nádraží zahájený. Linka je jedním z 10 pilotních projektů Evropské unie na podporu přeshraniční železniční dopravy a je první, kterou se podařilo uvést do provozu. Španělští fotbalisté porazili na mistrovství světa Uruguay 1-0 a vyhráli skupinu H. Spolu s nimi postoupili do vyřazovací fáze Kapverdy, které v souběžně hraném utkání remizovali 0-0 se Saudskou Arábií. To Francie díky hetriku Usmanea Dembeleho porazila Norsko 4-1 a vyhrála skupinu I. Senegal deklasoval Irák 5-0. A teď se jdeme podívat k nám do regionu.
8: Prachatice dnes znovu ožijí dobou soumarů, trhů a historických průvodů. Slavnosti solné zlaté stezky zaplní centrum města řemesly, šermíři, hudbou i programem pro děti. Vystoupí Monika Bagárová, Marcel, Fast Food Orchestra i Laco Deči. Vstupné na místě stojí 200 korun, zlevněné 80 a děti do 10 let jdou zdarma.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
9: Počasí pro dnešní den jasná až polojasná obloha a nejvyšší denní maxima 35 až 39 stupňů Celsia.
6: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady
10: víkend.
6: Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
9: Jsem tady s vámi i 3 minutky po 8. Až do 13. hodiny budeme spolu hrát tu nejlepší muziku, dobrou náladu, pozitivní energii. Však už to znáte. Občas si říkám, jak to vlastně dělám, že jsem v tom éteru taková maková. Ne, já jsem se dobře vyspala, i když teda ty horka jsou neskutečný. Možná to někdo máte podobně, tak se za chviličku schladíme. Teď už Avicii, Taylor Swift a spousty dalších skvělých hitů, tak hezké dobré ráno a volume doprava.
6: Hit Radio Factor.

S vámi Taylor Swift, taky Lea Dendieši. Taková Nováková. Každopádně, jestli máte pocit, že se tyhle dny, sobota, neděle, upečeme, tak se upečeme. O víkendu totiž budou 40, to už víme, dneska 39, zítra pozor. Dokonce Praha hlásí až 41 stupňů, což je katastrofa. A pro ochlazení připomínám katastrofální vedra v roce 1540, kdy bylo 200 dní bez deště, vyschlo dokonce i Labe, takže ano, může být opravdu i hůře. Ale nebojte se, jen co pořádně začnou prázdniny, prudce se nám zase ochladí. Příští víkend má být jenom něco přes 20, logicky, že jo. Prázdniny, tak proč by mělo být teploučko. Každopádně já si myslím, že většina z nás si opravdu od těch veder na chvíli rádo odpočine. Teď už zmiňovaní One Republic, kteří dneska v pražských Letňanech mají velký koncert. Tak vyražte, ale upečete se zaživa.

0: I dneska v sobotu 27. června se bude roztáčet kolo narozeninové rulety, takže pomalinku přemýšlejte, kdo má ve vašem okolí narozeniny, měl nebo bude mít, protože dneska tam je opravdu nezapomenutelný zážitek. Co vás čeká, se můžete mrknout na web hitradio.cz, stačí tam kliknout na soutěže a tam už vám to všechno vyjede. Do té doby činasky Alvaro Soler, Topic nebo Abracadabra, ať trošku zaprší Lady Gaga.
1: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
2: Sunex.
1: Sunex.
2: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
4: je fajn. Bije ti srdce zvukem motorek a skútrů BMW? Zveme všechny motorkáře a příznivce BMW na první sraz v Českých Budějovicích dne 27. června do mini pivovaru Kněžínek. Společná výjížďka po krásách jižních Čech, večer živá hudba a grilování. Tak doražte již tuto sobotu do mini pivovaru Kněžínek. Bližší info na www.knežinek.cz a na Facebooku.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
2: Hitrádio, Hitrádio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Ranní update.
1: Dobré ráno, jsou tady další krátké zprávy. Pokud o víkendu plánujete výlet na Pražský hrad, tak se může stát, že nepotkáte hradní stráž a neuděláte si s ní selfíčko. Stráž na čestných stanovištích před hradem se totiž v případě velkých veder stahuje. Kluci tak budou hlídat za branami ve stínku. Pokud prodáváte byt a okna má na jih, tak s prodejem počkejte. Současná vedra totiž snižují cenu takových prostorů, upozorňují na to odborníci. Šanci ale máte, pokud má váš byt izolaci a ve výbavě i klimatizaci. A teď se pro změnu trochu schladíme. Za 6 měsíců bude po Vánocích. Co se svátků týče, tak obchodníci už vydali seznam největších trendů, které by pod stromečkem neměly chybět. Jsou to voděodolné čtečky knih, masážní pistole a herní konzole.
2: Ivuško, díky za tuhle zprávu, protože já nevím, jak vy kamarádi, ale já se svojí kamarádkou Janičkou se neskutečně těšíme na ty Vánoce a vždycky každý rok se předháníme, kdo z nás bude mít dřív tu vánoční výzdobu. Tak já myslím, že letos to trumfnu a začnu už v říjnu. Teď už další muzika.

0: 8 hodin 40 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio 27. června, tak nezapomeňte, že za 20 minutek bude tady narozeninová ruleta pro někoho z vás, takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak zbystřete, zapište si číslo ke mně do studia 800 937 937 a kdo zavolá jako první, jdeme vysílat společně, zahrajeme song a dostanete nezapomenutelný zážitek. Takové ty vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme. Za chviličku Marek Ztracený a spousty dalších skvělých hitů, tak volume doprava a buďte s námi. Hezké ráno.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
2: Taky nechcete končit léto větou?
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 9 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vedra nepolevují. Meteorologové upozorňují, že v Česku by o víkendu mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna roku 2012. Úřady proto nabádají, aby lidé dodržovali pitný režim a vyhýbali se pobytu na slunci. Hasiči varují před zvýšeným rizikem požárů a zdůrazňují opatrnost při zacházení s otevřeným ohněm. Několik krajů už vyhlásilo zákaz rozdělávání ohňů. S benzínem to není žádná sláva. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot o víkendu mírně vzrostou. Benzín zdraží o 4 haléře na 40,46 korun za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 36,40 koruny. Jde o ceny na víkend i na pondělí. Fotbalisté Belgie porazili na mistrovství světa Nový Zéland 5-1 a ovládli skupinu G. Egypt poprvé postoupil do vyřazovací fáze, v níž se 3. července utká s Austrálií. Ve skupině G po remíze 1-1 s Íránem skončil druhý o skóre právě za Belgií. A teď už jdeme k nám do regionu.
4: Českokrumlovský zámek se dnes večer promění ve šlechtickou slavnost 18. století. Barokní noc začne v 6:30 otevřením brány na druhé nádvoří, program startuje v 7. Návštěvníky provede zámkem, barokním divadlem i zahradou a nabídne hudbu, divadlo, tanec i stylový barokní ohňostroj.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
5: Počasí pro dnešní den jasná, polojasná obloha a bude horko, teplo, sluníčka až 39 stupňů Celsia.
1: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
5: Hezké dobré dopoledne, 9:03. Pokračujeme, nezastavujeme. Gone, gone, gone, to nás čeká David Guetta, tedy Swim, Stones and I a taky Britney Spears, tam trošku zpomalíme. Ale hlavně bude narozeninová ruleta, takže dobře pozorně poslouchejte a jakmile uslyšíte moji výzvu, tak potom volejte na 800 937 937, ale teď už jdeme hrát.
1: Hit Radio Faktor.

Every time Britney Spears. Možná někdo teprve otevíráte svá očička do toho nového dne. Tak ať ho máte báječný 9 hodin 9 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio. A s vámi Lea. Jdeme na to! Za chviličku narazí nová ruleta, ale ještě předtím si představte, že v Londýně zrušili akci na podporu boje proti klimatu kvůli externímu horku. Extrémnímu horku, ne externímu. Vidíte, to už mám z toho horka. Já vám řeknu, že Bůh má asi hodně ostrý smysl pro humor. Je to jako, kdyby zrušili sraz abstinentů, protože na místě začalo z nebe pršet prosecco. Nebo ne? A nebo taky, jako by dinosauři demonstrovali proti meteoritu. Já už nevím. Příroda evidentně převzala veškerý aktivismus sama na sebe. Prý to bude zábavnější. Tak ať je to, jak je to, dnešní den zvládněte, my vám k tomu budeme hrát skvělou muziku. Za moment Him Join Me, taky Miley Cyrus, no a potom už narozeninová ruleta. Takže pomalinku vyťukávejte 800 937 937 a jakmile řeknu volejte, tak potom volejte.

0: Miley Cyrus, End of the World. Hit Radio stále s vámi 9:45. Hezký dobrý den. A je to tady, přátelé, kamarádi. Narozeninová ruleta, volejte právě teď na 800-937-937. Máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny? Tak je to ideální pro vás. Volejte právě teď.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland. Pro doma.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
4: Přivítejte léto a prázdniny na chatě na Pile v Sedlici u Blatné. V sobotu 27. června vás čeká burgerová sobota plná pohody, hudby a dobrého jídla. Těšte se na venkovní grilování, šťavnaté burgery, další dobroty z grilu, letní drinky a koktejly, po celý den bude hrát DJ a chybět nebude ani příjemné posezení na terase. Chata na Pile v Sedlici u Blatné. Dobré jídlo, drinky, hudba a letní pohoda na jednom místě.
5: Hit Radio.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink a nikdo vás neruší. To je pohoda s vaším Hit Rádiem. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Rádio.

0: Dovolená Xindle X, to já bych jela hned. Dokonce Xindla můžete vidět na nejlepším letním festiáku Hrady.cz. My startujeme už příští týden na Točníku, kde budu s vámi, takže se máme na co těšit. Teď už ale jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. A já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo.
1: Ahoj, tady Aleš.
0: Aleši, odkud?
1: Já jsem z Plzně.
0: Z Plzně? Také tam máte takovou výheň?
1: Tady prší a tady ne, zima a mráz.
0: Tak okamžitě nechávám tady vysílání, jedu za vámi se schladit. Prozraď nám, jaké máš plány na víkend v tomhle horku.
1: No, budeme tak nějak zavřen, ale co nejvíc máme trošku vychlazeno jako ve sklepě, takže budeme zítra slavit právě, takže snad se to podaří.
0: A kdo bude slavit?
1: Bude slavit můj bratr a bude mít 40. Takže
0: krásný. 40. si říkal.
1: Je to tak.
0: Jak se jmenuje brácha?
1: Pavel.
0: Pavel, takže budeme hrát pro Pavla. OK, jdeme rovnou na pravidla. Potřebuju ten datum.
1: Ano. 28.6.
0: 28.6. Dobře, už to tady zadávám do našeho chytrého počítače. Zahrajeme ti 3 hudební ukázky s datumem narozenin tvého bratra a na tobě bude jeden z těch songů si vybrat. Společně mu ho pošleme, jenom pozor, nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet, automaticky bychom hráli tu třetí. Jdeme na to?
1: Dobře.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. That's the way it is, Celine Dion.
1: Tak ještě jednou zkusíme.
0: Dobře, roztáčím kolo po druhé. Jeden z nejzamilovanějších songů Whitney Houston, I Will Always Love You.
1: Tak ještě pojďme trojku.
0: OK, roztáčíme po třetí. Myslím, že tohle se hodí.
1: To se vyplatilo, takže určitě.
0: Jasně, my bychom to stejně automaticky hráli. Každopádně, teď máš ten správný čas, aby si bráchovi mohl sdělit, cokoliv si přeješ. Pojď na to.
1: Tak milý Pájo, přeju ti k tomuhle jubileu, i když ještě takovýmu mladistvímu, ať jsi pořád tak mladistvý právě a ať se ti daří a ať si to zítra užijeme.
0: A ty seš ten mladší nebo starší brácha?
1: Já jsem mladší.
0: O kolik?
1: O 3.
0: Zadanej nebo nezadanej?
1: No, it's complicated.
0: Ježíš Maria! Já se ptám pro naše posluchačky samozřejmě. A brácha?
1: Brácha je zadanej.
0: No tak skvělý. A děti jsou?
1: Jo, ten má 2 chlapce.
0: A ty nic?
1: No, tak ještě.
0: Na tebe to ještě čeká. Až skončí to complicated. Jsi skvělej. Každopádně, samozřejmě neodejdeš s prázdnou, krom toho, že ti budeme hrát Queeny, We Are The Champions a taky pro tvého bráchu Pavla. Tak tady máme něco opravdu chlapskýho. Díky firmě Na Zážitky, můžeš se nejen ty, ale naši posluchači mrknout i na web, firmanazážitky.cz, kde nabízíme širokou škálu prostě všeho chuť. Ale dneska si myslím, že si s bráchou užiješ. Máš rád auta a máš řidičák?
1: No jasně.
0: Brácha taky, předpokládám.
1: No je, určitě.
0: A co takhle Porsche GT3 nebo BMW M4 CSL?
1: No, to zní taky dobře.
0: Vůbec nevím já jako ženská, co ty zkratky znamenají, jo, ale teď dělám hrozně chytrou blondýnu, jak se říká. Každopádně, pokud si chceš splnit sen, ty nebo třeba brácha automobilový nadšenec, anebo si to sami zkusit, jaké je to prohánět se 300 km v hodině po závodním okruhu, tak přesně tady tohle tady dneska máme.
1: No tak, to je něco, tak to na takovou lekáru to se nikdo nalepí.
0: Hele, je to zážitková jízda přesně v tom Porsche, co jsem říkala, jasně. BMW. Vybereš si jízdu v jednom z těchto sportáků, můžete dát s bráchou třeba závody. Věková no. Hranice, hele, tady to nehraje rozdíl, jestli mladší, starší brácha vůbec.
1: Přesně, tak skvělý.
0: Tak mi vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. Queeny, jasně. We Are The Champions, posílám za tebou a užijte si hezký odpoledne a narozeninovou oslavu. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj, hezký den.

0: 3:45 posloucháte Hit Radio s vámi Lea. Hezké dobré dopoledne. Mám tu pro vás takovéto klasické informační okénko, protože opět jakýsi
1: vědci
0: po celém světě zjišťují nejrůznější ptákoviny. Třeba prostě i to, jestli datla bolí hlava, když klepe do stromu. Chápete to? Prosím vás, tak za den dá ten pták 12 000 úderů a hlava ho nebolí, mozek mu plave v nějaké kapalině nebo co, já nevím. Jestli si na datla vzpomenu večer cestou z hospody podél naší aleje, tak mám asi problém, budu ho chtít překonat. Takže asi tak, to je z toho horká. Za chviličku Rosé, Bruno Mars a Paté, nebo taky Delsko Duro, typicky letní song a Get Lucky, Daft Punk a Pharrell Williams. Tomu říkám silná hudební trojice.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví z Pomyšl.cz.

0: Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 10 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dnešní a zítřejší noc bude nejteplejší v tomto roce. Minimální teploty do rána klesnou na 24 až 20 stupňů Celsia, což znamená, že prakticky na celém území České republiky zaznamenáme tropickou noc. Ještě vyšší minima se paradoxně očekávají na kopcích a ve vyvýšených lokalitách, kde v noci povane mírný jižní vítr, který bude promíchávat vzduch a zabrání nočnímu ochlazování od zemského povrchu. Český výbor pro UNICEF vyhlásil mimořádnou sbírku na podporu dětí a rodin ve Venezuele, které zasáhlo zemětřesení. Pomoci mohou lidé přes projekt Zemětřesení ve Venezuele. Sbírky vyhlásily v týdnu i další humanitární organizace, například Člověk v tísni, Charita Česká republika, Český Červený kříž anebo ADRA. Tenistka Karolína Muchová může dorazit do Wimbledonu jako šampionka přípravného turnaje v Bad Homburgu. Na německé trávě se dostala do finále, v němž dnes dopoledne nastoupí proti bývalé světové jedničce Naomi Osakaové z Japonska. Zápas by měl začít kvůli vedru dříve, a to v 11 hodin. Teď už jdeme k nám do regionu.
8: Divokej byl dnes rozjede Český Krumlov naplno. V Pivovarské zahradě odehraje jeden z 8letních koncertů série 8 divokejch, a to s plnohodnotnou show, kterou na festivalech běžně neuvidíme. Areál se otevře v 6:30 večer, vstupné v předprodeji stojí 890 korun a děti do 120 cm jdou zdarma.
5: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: Bude jasno nebo skoro jasno během dnes, možnosti vývoje kupovité oblačnosti, nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Pozor, výjimečně mohou vystoupit až ke 40.
10: Dneska nejsme v práci.
11: Dneska nejsme ve škole.
10: Dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
9: Hezké sobotní dopoledne, změna taková maličká pro vás, ale příjemná, protože právě teď od 10. do 11. hodiny hrajeme hity na přání k vaření, anebo spíš k chlazení. Dejte vědět 777-937-777, napište si o váš song, co byste rádi slyšeli, čím vám uděláme radost. Klidně zahraju i vánoční song, abychom si všichni schladili. Je to čistě na vás, protože od 11. hodin tady budeme mít oblíbený podcast na jedné vlně, ale teď už hity jenom podle vás, takže 777 937 777. Jdeme hrát.
5: Hit Radio Faktor.

11 minutek po 10. hrajeme hity na přání jenom podle vás. Výjimečně o hodinku dříve, než jste zvyklí o víkendu, takže taková ta nejlepší víkendová pohodička startovala právě úderem 10. hodiny. Napište mi na 777-937-777, co byste rádi slyšeli, a Hanka nám tady napsala: ahoj Leonko, moc ráda tě poslouchám, jsi vždycky taková pozitivní. Prosím, zahraj všem posluchačům, kteří právě teď poslouchají a musí být v práci, Vanilla Ice Baby. Dobře, těch Ice je tam nějak moc, ale vím přesně, co myslíš. Legendární takový rapový, hiphopový song z 90. let. Rozhodně zahraju. A ještě tady napsala: chtěla bych ho věnovat všem s láskou a lidi. Buďme na sebe hodní a k sobě ohleduplní, Hanka. Hanuško, děkuju moc za takovou zprávu a taky takové to poselství. No a samozřejmě, pojďme se společně všichni schladit. Vanilla Ice, Ice Baby z Eteru Hit Rádia. Co bude dál, je na vás. Spíšte si.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, tohle se hodně povedlo. Chtěli jste to, my jsme vám to rádi zahráli. Pokračujeme dál, hity na přání 777-937-777. Výjimečně dneska o hodinku dříve, protože potom nás čeká podcast na jedné vlně s Bárou Divišovou a Andrejem Babišem. Takže se máte na co těšit. Samozřejmě vaše SMSková přáníčka, jdeme na ně. Ahoj, prosím zahrát Thriller od Michaela Jacksona pro naši tříletou dceru Laurinku z Ostravy a pro její třídu Sluníček z mateřské školky. Je to ta nejlepší holčička na světě, zdravíme a za chvíli vyrážíme na bazén, jinak bychom se uvařili. No tak jo. Přesně tohle si dáme za moment, taky Ray Dalton anebo Cyril a Stumbliny. Na co bude dál je na vás, tak si pište.
1: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
2: Sunex.
1: Sunex.
2: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
3: V Ternu od pátku do pondělí v akci. Slepice bez drobů, chlazená, 1 kg za 59,90. Paprika kápie, 1 kg za 59,90. Ryze české Terno.
4: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
5: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
4: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
6: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
9: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, hrajeme hity na přání jenom podle vás. 3 minutky po půl jedenácté, píše nám tady Lenka. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám Luna by Lando. Uděláš nám tím velkou radost. Právě pracujeme na zahradě a chystáme se na naší koupačku a čistíme bazén. Díky moc a bylo by to pro Jirku, Petra a naší Jiřinku. Tak chcete to, máte to mít a taky je doplní kapela Jelen, touha a pláč, o který si napsal Petr.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Poslední vlna vstupenek na Foodfest 2026. Nenech si ujít největší ročník v historii festivalu. 44 interpretů na 4 stagech. Dimitri, Tři sestry, Harley, Ben Cristoval, Pokáč, Olympic, Valda Gang, Panoptiko, René Dank a další. 17. a 18. července v Želči u Tábora. Více info a vstupenky na foodfest.cz.
5: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
3: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
4: Sunex.
3: Sunex.
4: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 11 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. A začneme dobrou zprávou pro živnostníky. Odvody na sociální pojistné zpětně od července klesnou na loňskou úroveň. V účinnost vstupuje novela zákona, kterou již loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Chtěli tím hlavně pomoci osobám samostatně výdělečně činným. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací jej na loňských 35%. S nastupujícími prázdninami a s velkým vedrem je na silnicích méně a méně bezpečno. Včerejšek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 5 lidí. Prozatímní počet červnových obětí tak vzrostl na 40. Argentinec Lionel Messi sice z 5 góly vede soutěž o zlatou kopačku, ale v příštím zápase na mistrovství světa pravděpodobně žádný gól nepřidá. I když by se to proti outsiderovi z Jordánska nabízelo, trenér Scaloni na předzápasové tiskové konferenci oznámil, že jeho největší hvězda nebude v neděli v Dallasu v základní sestavě. Scaloni dodal, že za Messiho absencí v základní sestavě nejsou žádné zdravotní problémy a nevyloučil, že by ho v průběhu zápasu na trávník poslal. A teď už jdeme k nám do regionu.
8: Prachatice dnes znovu ožijí dobou soumarů, trhů a historických průvodů. Slavnosti solné zlaté stezky zaplní centrum města řemesly, šermíři, hudbou i programem pro děti. Vystoupí Monika Bagárová, Marcel, Fast Food Orchestra i Laco Deči. Vstupné na místě stojí 200 korun, zlevněné 80 a děti do 10 let jdou zdarma.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
10: Počasí pro dnešní den jasná, polojasná obloha, nejvyšší denní maxima až 40 stupňů Celsia, tak opatrně.
11: Hit Radio. Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
10: Hezké dobré dopoledne, pokračujeme dál, protože před námi je Bára Divišová, která si k rozhovoru v podcastu Na jedné vlně pozvala premiéra Andreje Babiše. Takže já vám přeju příjemný poslech k tomu, skvělé hity, co víc si přát takhle dopoledne. Tak díky, že posloucháte, teď už partička Black Eyed Peas.
11: Hit Radio Faktor.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí premiér České republiky Andrej Babiš. Dobrý den, díky, že jste přišel.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A pane premiére, ke konec školního roku, jaký vy jste byl student?
1: Na gymnáziu jsem byl hrozný student, protože měl jsem tu spartianskou výchovu a až brutál. No a potom, když táta pracoval v zahraničí, tak po těch prověrkách jsem se musel vrátit jako rukojmí, aby naši neemigrovali, no. A tam to nebylo dobrý, no. Tam jsem měl dvojky.
0: Dvojky jsou špatné známky? Nebo byly podle vašich rodičů špatné známky?
1: No schování, jako.
0: Jo, takhle, jo. No. To jsou, no.
1: Asi. Nebo trojku dokonce. Chtěli mě vyhodit ze školy, no.
0: A za co jste jí dostal?
1: No, že se mi nechtělo vstávat ráno. Že jsem nechodil na tu první hodinu občas.
0: A to jako... vás maminka nevytáhla z postele zrovna?
1: Ne, maminka byla s tátou v zahraničí, já jsem byl sám u prarodičů. Ale na základce jsem měl celkem dobré známky, potom, ale to bylo jako fajn. Mě to bavilo, protože jsem vlastně strašně moc četl. A četl jsem nejrychleji ze třídy. Jsem četl knížky Jules Verna a Foglara a řecké báje a mýty a strašně rád jsem četl. Falešně jsem zpíval.
0: Ale to jste nám chtěl prozradit na úvod pořadu, jako věc, kterou od vás možná neví, naši posluchači a diváci.
1: No jo, tak dobře.
0: O to radši jste zpíval, ale.
1: Prosím?
0: O to radši jste zpíval, to se tak říká o lidech, kteří třeba nemají úplně absolutní sluch, že o to radši zpívají.
1: No, tak já zpívám známé písničky. Teďka jsem byl na Jelánech. To jsou všechno důchodci, jak já, co všichni. Bohužel teda Vaša Patejl zemřel, já jsem byl na Benátské na jeho poslední koncert. A měl jsem lístky na Evu Farna a trošku jsem se těšil, tím, že mám ještě teda dozvuky, teda mi hrozila zápal plic, tak jsem zůstal doma, no a viděl jsem na síti, že to muselo být absolutně jako super pecka ty koncerty, no. To je jako dneska absolutně naše nejlepší zpěvačka, no. Hit Radio Faktor.

0: Naším hostem je dnes premiér Andrej Babiš, posloucháte podcast Na jedné vlně. Když se řekne prázdniny, co se vám vybaví? Máte nějakou vzpomínku na prázdniny?
1: Já jsem vždycky makal o prázdnina.
0: I když vám bylo 6 třeba?
1: 6, ne. Ne, to jsem chodil s rodiči, jsme chodili pod stan. Ale...
0: To je super. Máte na to nějaké hezké vzpomínky? Já se vás nedokážu představit, že stanujete.
1: No mám různé vzpomínky, no. Vím, že jednou se stalo, že nás vlastně, že jsme spali ve stanu a v noci někdo vyřízl nějakou díru do toho stanu a táto by ukradl všechny doklady a peníze, no tak to byl takový negativní zážitek, ale jo, tak o prázdninách jsem byl u babičky. Chodil jsem jsem strýca, který byl takový jako trenér fotbalistů, takový sportovec, tak jo, tak bylo to tak. Byla to jiná doba, jak dneska, no. No a já, když jsem potom už byl na gymnáziu, tak už jsem většinou pracoval, i na vysoké škole jsem pracoval vždycky o prázdninách. Já jsem si chtěl vydělat peníze.
0: Co Andrej Babiš a letní lásky o prázdninách?
1: Letní lásky... No, jedna taková byla, no. Jedna taková byla.
0: Jsem zvědavá.
1: Ne, já myslím, že to byla dcera generálního ředitele Jablonexu.
0: To je strašně dávno. Mířil hnedka vysoko, dobře.
1: Ne, tak ona tam, můj táta pracoval v zahraničí, tak ono tam byl, taky tam byla o prázdninách. Tak jsem myslel. A já jsem byl jako strašně plachý.
0: A dneska už nejste?
1: Dneska, no fakt jsem byl plachý, já jsem nebyl nějaký Don Juan.
0: A dneska už nejste?
1: No jsem z toho, dneska už jsem starý na to, jako.
0: Budu drzá,
1: dneska jsem rád, když faninky vlastně mi projevují lásku a pečou mi štrůdl. Já mám několik faninek, které mi pečou štrůdl. Například jedna paní z Plzně, skvělý, potom jedna paní z Mostu, ta se mě stále ptá, kdy bude to nádraží rekonstruované, potom další paní, jo, takže pečo mi štrudl, no.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Faktor. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment, just so forever, see to stay.

0: Naším hostem je dnes premiér Andrej Babiš, posloucháte podcast Na jedné vlně.
1: To jsem se chtěla zeptat, jestli vy si dokážete představit, že byste třeba bez těch sociálních sítí dneska ještě dokázal fungovat, protože vlastně ve chvíli, kdy ty politici potom, když určujou třeba i těm mladým, jo, kde je to trochu jiné, vlastně, že by je neměli používat a podobně, tak že asi se vám je bude hůř jako přesvědčovat ty mladí.
2: Když je vysvědčení, tak jsme se domluvili, ČTU budeme vysílat na sítích o tom velkou reportáž, jak vlastně si děti chovají na těch sítích. Tím, že bych to doporučoval všem rodičům, aby přes ty prázdniny vlastně možná věnovali víc času a pobavili se s těmi dětma. Ty dopady sociálních sítí jsou fakt negativní. Jo, roste ta agresivita, šikana, pokusy o sebevraždy, jako ten kratom, jo, tyhle špatné věci bychom měli na těch školách dělat tu prevenci, no.
1: Nakolik ten stát vlastně v tomto zaspal, aby to řešit začal?
2: My jsme zaspali v tom, jak používat mobily na školách. Já jsem ukazoval takovou mapu. My jsme vlastně jedni z mála, kde nemáme žádnou regulaci. A mě na to upozornil teďka vlastně irský premiér, když mi vykládal, jak, když to zavedli, co se stalo, že těch střídách nebylo ticho, ale tím, že neměli ty mobily, tak začali mluvit, začali se smát, že to je úplně jiná záležitost. Takže původně ministerstvo školství to chtělo mít jako doporučení, teďka jsme viděli, že už jsme pozadu, tak jsme to načetli společně s ministerstvem školství jako zákon. Každá ta škola si to nějak řešila, jo, ale asi je potřeba to řešit nějak systémově a ohledně těch sociálních sítí, tak tam to pozorujeme, co se děje Austrálie, teďka Francie, teďka stále víc těch států o tom mluví. Bavím se o vlastně prvním stupni, o těch základkách, protože v některých školách samozřejmě ty mobily jako používají a tak dále, takže je to složitá problematika a chceme alebo vyvoláváme k tomu nějakou celospolečenskou debatu, kde všichni se k tomu budou nějak jako vyjádřovat.
3: Hit Radio Faktor. Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Hledáte místo pro rodinnou oslavu, svatbu, firemní večírek nebo dobrý oběd? Přijeďte do penzionu u Černého čápa v Horní Lhotě u Lásenice. Nabízíme poctivou domácí kuchyni, denní menu a také příjemné ubytování. To vše v krásném prostředí u řeky Nežárky. Penzion u Černého čápa. Místo pro vaše zážitky i výjimečné okamžiky.
5: Taky nechcete končit léto větou?
6: To zase nějak uteklo, viď?
5: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
11: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
12: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
13: Romantika.
12: Sportáky.
13: Zábava pro děti a mnohem víc.
12: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
14: Firma na zážitky. CZ.
15: Jsem řidič busem a rozvážím cestující po jižních Čechách. Pojď řídit s námi. Spolehlivost a bezpečnost je mé druhé já. A právě teď hledáme další posily. Nabízíme slušné peníze, zaměstnanecké benefity a zaplatíme ti i řidičský průkaz. Více na www.busem.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte podcast na jedné vlně, naším hostem je dnes premiér Andrej Babiš. Já ještě zůstanu o toho školství, máme konec školního roku. Jedna z věcí, kterou vy jste si předsevzal, byla změna jídelníčku ve školních jídelnách.
1: Ano,
0: muselo se to odsouvat. Proč?
1: Protože to bylo úplně nesmyslné. Jako. Tam byly věci, které pro ty školní jídelní byly absolutně... Já jsem je navštívil X, jo, tam byly nesmysly, že když děti nesnědly to jídlo, že se to stává odpadem, že je potřeba to platit, že to nemůže ani dostat, ani bezdomovci, ani prasata to nemůžou sežrat, jo. Že si tam děti můžou nosit svoje jídlo, že tam musí být ten podíl luštěnin, jo, takže potom ty hamburgery, které jim chutnaly, tak tam doplňovali nějaké luštěniny, ty jim potom nechutnaly. Já jsem toho obešel strašně moc. No a domluvili jsme se, že to prodloužíme, že ta vyhláška nezačne platit, že se odloží do 31. srpna 2027. No a za ten čas připravujeme nějaké změny, jak se to vylepší.
0: Závěrem, co byste popřál našim posluchačům? Teď vlastně začíná léto,
1: ať na sebe dávají pozor, ať samozřejmě se věnují dětem, jo, ať odloží ty mobily všichni.
0: Musíte jít příkladem,
1: My
0: si počkáme na ten pokus, až vám ho zabaví.
1: O vždycky o dovolenách vlastně jsou to takové jako situace, aby zkrátka dávali na sebe pozor a aby se v pořádku vrátili všichni. A já se
0: odložíte mobil, aspoň když pojedete na dovolenou. Vždycky jezdíte do Řecka, jezdíváte, že?
1: No.
0: Pojedete znova?
1: Mhm.
0: Odložíte mobil?
1: Jo.
0: Na jak dlouho?
1: No tak ráno otevřu, zavřu ho a potom otevřu před večeří a zase ho zavřu.
0: Máme to nahrané. Pane premiére, moc díky, že jste byl naším hostem.
1: Děkuji
0: za pozvání.
1: Děkuji i vám, krásné léto a všem posluchačům a divákům.
0: Hezké léto přeji i já vám a budu se těšit opět na slyšenou a viděnou v podcastu na jedné vlně.
2: Hit Radio Faktor.

Hezké dobré dopoledne, tohle se přesně stane to, když moderátor si zapomene zapnout mikrofon. Taky jsme lidi z Maša a Kostí, tak nám to odpusťte, jsme zpátky a celý podcast na YouTube s Bárou Divišovou na jedné vlně si můžete pustit a vychutnat si ho úplně celý. Každopádně, co si budeme vychutnávat teď, jsou skvělý hity. Co takhle Sweet Caroline a nebo Ed Sheeran právě teď?

0: Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
1: XXL Výprodej v online shop.cz.
2: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: tisku levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Přivítejte léto a prázdniny na chatě na Pile v Sedlici u Blatné. V sobotu 27. června vás čeká burgerová sobota plná pohody, hudby a dobrého jídla. Těšte se na venkovní grilování, šťavnaté burgery, další dobroty z grilu, letní drinky a koktejly, po celý den bude hrát DJ a chybět nebude ani příjemné posezení na terase. Chata na Pile v Sedlici u Blatné. Dobré jídlo, drinky, hudba a letní pohoda na jednom místě.
9: Hit Radio.

0: these beautiful things that I've got.
1: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: On Air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 12 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, změřili meteorologové v noci na dnešek na pětině měřících stanic. Vyskytla se téměř ve všech krajích od nížin po hory. Nejteplejší noc prožili lidé v centru Prahy. V Klementinu neklesla teplota pod 23,7 stupně Celsia. Teplé noci se očekávají i na neděli a pondělí. Dnes či zítra během dne se také očekává překonávání absolutního českého rekordu 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012. Hlavní dovolenou v zahraničí letos plánuje 40% Čechů, stejně jako loni. Dovolenou v tuzemsku zvolí 32% lidí, o 5% bodů méně než před rokem. Vyplývá to z nového průzkumu. Nejoblíbenější zahraniční destinací letošního léta je Itálie, následuje Chorvatsko a Řecko. A cestujeme dále. Tři evropská hlavní města, Prahu, Berlín a Kodaň, spojuje nová železniční linka, jejíž provoz byl včera na berlínském hlavním nádraží zahájený. Linka je jedním z 10 pilotních projektů Evropské unie na podporu přeshraniční železniční dopravy a je první, kterou se podařilo uvést do provozu. A teď už jdeme k nám do regionu.
8: Českokrumlovský zámek se dnes večer promění ve šlechtickou slavnost 18. století. Barokní noc začne v 6:30 otevřením brány na druhé nádvoří, program startuje v 7. Návštěvníky provede zámkem, barokním divadlem i zahradou a nabídne hudbu, divadlo, tanec i stylový barokní ohňostroj.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
9: Jasná, polojasná obloha, nejvyšší denní maxima až 40 stupňů Celsia.
5: Hit Radio. Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce. Jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější. Na Hit Radio.
9: Hezké teď už sobotní odpoledne, 27. červen. V léto v plném proudu. Začaly prázdniny. Na většině místech grilovačky, nejenom nás, že místo opalováku používám grilovací koření, ale vaše obědy nechte si chutnat, pokud právě baštíte, nebo jste někde u bazénu na cestách, my se vám postaráme o playlist i takhle odpoledne. Díky, že posloucháte, John Newman nebo Flipside letí za vámi. Hezké odpoledne.
5: Hit Radio Factor.

Sobotní odpoledne na Hit Rádiu v plném proudu a Češi dneska ve velkém vyráží na dovolené. Máme pro tenhle případ pro vás takový malý hack. Jestli se chcete vyhnout hádce na dovči, tak kdo by nechtěl, co si budem. Kdo ale kdy s partnerem někdy je kam jel, tak ví, že zvládnout to celé bez hádky, to prostě není jen tak. Není to žádná sranda, co si budem. Experti mají pár tipů, jak to prostě všechno zvládnout. Neupínejte se na dovču jako na něco, kde se budete mít strašně fajn, všechno bude sluncem zalitý a všechno bude super. Nedělejte na ní všechno spolu, netahejte všude děti a mluvte se sebou tak trošku konstruktivně. Čili repliky typu, to si ze mě děláš srandu, nahraďte větami, mohl bys, mohla bys to říct jinak, nebo skutečně se chceš takhle chovat? Co bys teď udělal nebo udělala na mém místě? Něco na tom je, co? Jen já si na týhle mírnější větičky vzpomenu vždycky až po hádce, bohužel. Je to taková ta moje maďarská povaha, horká krev v žilách. Když mám čas o sobě přemýšlet sama někde na gauči, tak prosím vás, ať to u vás je jakkoliv, pokuste se ty vaše dovči zvládnout co nejvíce v klidu a hlavně užívejte si toho všeho tady a teď. Teď už další skvělá muzika.

0: Jedeme, nezastavujeme, s vámi stále Lea až do 13. hodiny. A důležitá věc, kterou nesmíte zapomenout. Rychlá pětka ve snídaní šampionů probíhá i o prázdninách, což je skvělá zpráva, protože my vám chceme dělat radosti o prázdninách. A o co hrajeme příští týden? V rychlé pětce s Allegro bojovat budete o 2 vstupenky na Colors of Ostrava a že je na co se těšit. No a aby toho nebylo málo, tak příští týden ve snídaní šampionů s vámi bude moje maličkost. Těším se. A teď už zase muzika. Hezké odpoledne.
1: Hit Radio Faktor.
2: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
3: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
2: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
4: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší. To je pohoda s vaším Hit Radiem. Takhle zní léto s Hit Radiem. Jenom hity. Hit Radio.

mé duši se to líbí, já jen plním, co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla?

0: Věděli jste, že většina Čechů dostane v zaměstnání pochvalu za dobře odvedenou práci maximálně párkrát za rok? A 45% lidí se jí pak od ledna do prosince nedočká ani jednou. Ať přemýšlím, jak přemýšlím, kolikrát to schválně bylo u vás, co? Přitom pochvala nám podle expertů často psychicky vynahradí nižší plat. Ona je to taková stará pravda. To máte jako doma. Čím víc budete partnera nebo partnerku chválit, tím ochotnější je odpustit vám všechny vaše prohřešky. Takže já doma chválím od rána do večera, nevím jak vy, protože mám co žehlit prakticky furt.
1: Hit Radio Faktor.

0: Na Hit Radio se náš společný čas pomalu, ale jistě blíží ke konci. Díky, že jste poslouchali, že jste volali, psali za veškerou vaši aktivitu a pokud možno užijte si ten dnešní den naplno. Běžte někam k vodě, chlaďte se, dodržujte pitný režim a hlavně užívejte si všeho tady a teď a pokud možno, zůstaňte samozřejmě dál na vlnách Hit Radia. Já se na vás budu těšit zítra úderem 7 hodiny ráno a prosím vás, přežijme tu dnešní první tropickou noc a doufám, že to všechno společně zvládneme. Mějte se krásně a čau.
1: Hit Radio Faktor.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
3: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Pozor, velká slevová akce vtedy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Vážnou nehodu cyklisty vyšetřuje policie u Jaroměře směrem na Květoňov u Malond. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému, tak v místě počítejte se zdržením, nebo to raději oběťte. A u Břehova se pak srazily tři osobáky, jde tam o nehodu s únikem paliva. I tam jsou složky IZS a nehoda se bude vyšetřovat ještě přibližně půl hodiny. Jezděte opatrně a kdybyste sami narazili na komplikace v dopravě, tak vaše dopravní info volejte na číslo 800 800 101.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisku levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
3: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Spalující vlna veder už do Česka tropickou noc přinesla. Meteorologové ale oznámili, že bude ještě hůř. V noci na neděli může nastat i takzvaná supertropická noc. Teploty na některých místech pravděpodobně neklesnou pod 25 stupňů Celsia. Čeští záchranáři předpokládají, že po zemětřesení ve Venezuele přežívají v části poškozených budov lidé. Budou se snažit zachránit ty, kterým lze pomoci. Česko posílá do Venezuely 70 záchranářů a 8 cvičených psů ze specializovaného týmu USAR. Plzeň chce mít více zelených střech. Město proto spouští nový grantový program. Kdo může příspěvek získat a v jaké výši, přibližuje mluvčí města Barbora Hájková.
4: Nový grantový program Zelené střechy Plzně je určený fyzickým osobám i dalším subjektům, třeba společenstvím vlastníků jednotek nebo bytovým družstvům, které chtějí vybudovat zelenou střechu na stávající budově. Výše příspěvku se odvíjí od typu a rozlohy zelené střechy a činí 650 až 2200 korun za metr čtvereční.
3: Zelené střechy pomáhají ochlazovat město během veder a zároveň zadržují dešťovou vodu, která by jinak odtekla do kanalizace. No a Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v Bad Homburgu a dva dny před Wimbledonem slaví třetí titul na okruhu WTA. Japonská soupeřka Naomi Osakaová ve finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala.
5: Otevírám mapu s aktuálníma teplotama na jihu Čech. Podle ní máte největší vedro v Táboře, kde už byla překročená hranice 35 stupňů. Nejpříjemněji je pro změnu na Šumavě, tam se v Kubově Huti pohybujete kolem třicítky. Průměr je v tuhle chvíli kolem 33 stupňů, ale protože máme teprve hodinu popolední, musíme s takhle vysokýma teplotama počítat ještě nějakou chvíli.
1: Hit Radio Faktor.
5: I v tomhle neskutečným vedru hladíte Hit Radio Faktor. S váma tady dneska bude Andrea a budu se snažit vás chladit aspoň hitama.

9 minut po 13. hodině a na Hitrádiu Faktor Disturbed v remixu od Cyrila. Start do sobotního odpoledne na jihu Čech máme za sebou, ale budeme si samozřejmě hrát celý odpoledne. Kromě toho se ale podíváme na to, kam můžete dneska nebo zítra vyrazit, pokud hledáte jiný program, než se zavřít doma s klimatizací nebo se vyvalit u vody. Dáme si spolu odpolední kafe, koukneme taky na aktuality z jihu a chybět nemůže ani podrobnější pohled na počasí, protože hodně z vás už čeká na nějaký to ochlazení. Teď ale jdeme na další hity. Tohle je Flowrider s hitem Whistle.

0: O osudu Ofélie zpívala na hitrádiu Faktor Taylor Swift. Ještě než vás dneska pozvu ven, tak se pojďme spolu podívat na to, kdo všechno ze slavných osobností dneska slaví narozeniny. Kristovky dneska čekají zpěvačku a účastnici Superstar Gabriel Gunčíkovou. Půlku latiny má zpěvačka Daša. 59. narozeniny oslaví dneska režisér slavných českých filmů Jan Hřebejk. 52. je taky spisovatelce a manželce Richarda Krajča, Karin Krajčo-Babinské. A ze zahraniční sféry slaví 51. historicky první Spider-Man, Tobey Maguire. Jestli i vy, faktoráci, slavíte spolu s nima, tak vám přeju všechno nejlepší, užijte si svůj den a ode mě pro vás už za chvíli poletí hit od Činasky, slovenský klín.
1: V Ternu od pátku do pondělí v akci. Slepice bez drobů, chlazená, 1 kg za 59,90. Paprika kápě, 1 kg za 59,90. Ryze české Terno.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
1: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Faktor.
4: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
5: Matrace za hubičku.
1: Hit Radio, když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Půl druhý a tohle byly na Hit Rádiu Faktor Linkin Park. No a teď jdeme na ty slíbený pozvánky ven. Kam vyrazit? Jestli pro dnešní den hledáte program spíš uvnitř než někde venku, tak můžete vyrazit na výstavu Rendezvous u Otavy, kterou si pro vás připravilo Strakonické muzeum. Výstavu najdete v sálech muzea na Strakonickém hradě a k vidění jsou tam obrazy, ale také sochy, které zachycují člověka v pohybu i v zastavení mezi vnitřním napětí a klidem. Zastavit se tu můžete až do 26. července vždycky od úterý do neděle a otevřeno je od 9 do 17 hodin. Po celý víkend se koná v Třeboni již dobře známý trh Mint Market, který představí opět lokální módu, šperky a jiné designové kousky. Občerstvení rozhodně nechybí, stejně jako okouzlující atmosféra Třeboně. Mint Market najdete na Masarykově náměstí. A protože večer bude dneska rozhodně lepší počasí než přes den, tak můžete vyrazit do Tábora, kde si pro vás připravili magickou noc pod hradbami. Od 20 hodin ožije tržní náměstí a velký šanc párovou akrobací, posvátnými maskami, rituály, strážci živlů, ukázkami řemesel i koncertem kapely Vintage Wine. Od 10:30 se program přesune na tržní náměstí, kde večer vyvrcholí velkolepým nočním představením Flét na mrtvých s živou kapelou, keltskými kmeny, ohňovými efekty a závěrečnou ohňovou show.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Na Hitrádiu Faktor DJ Lost Frequency s hitem Crazy. I když my lidi radši v teplotách posledních dní na aktivitě ubíráme, u hadů naopak ta aktivita stoupá a lékaři museli za poslední dny řešit 4 případy uštknutí. Čínští pacienti se obešli bez nějakých větších následků, ale i tak lékaři vydali několik doporučení, co po uštknutí hadem dělat. Jakmile se vám to stane, máte omezit pohyb a postiženou končetinu znehybnit. Rána se nemá rozřezávat, vysávat ani zaškrcovat a nedoporučuje se ani podávání alkoholu. Při rozvoji příznaků, což je otok, a taky v případě dětí, těhotných žen nebo chronicky nemocných, se doporučuje volat záchranku. Na hady nejčastěji narazíte třeba ve vysoké trávě, tak pokud možno, tak se jí teď radši vyhejbejte. Čemu se nevyhneme, to jsou další hity na Hitrádiu Faktor. Za chvíli vám pošlu třeba Offenbach nebo Atmo Music, tak následte dál.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
2: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Přivítejte léto a prázdniny na chatě na Pile v Sedlici u Blatné. V sobotu 27. června vás čeká burgerová sobota plná pohody, hudby a dobrého jídla. Těšte se na venkovní grilování, šťavnaté burgery, další dobroty z grilu, letní drinky a koktejly. Po celý den bude hrát DJ a chybět nebude ani příjemné posezení na terase. Chata na Pile v Sedlici u Blatné. Dobré jídlo, drinky, hudba a letní pohoda na jednom místě.
8: Hit Radio Faktor.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic.

0: Dvě minuty před 14. hodinou Coldplay, Little Sims a Burna Boy na Hitradio Faktor. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. U srážky osobáku s vlakem zasahuje policie a další složky IZS na silnici 1357 u Blažejova na Jindřichohradecku. Předpokládaný konec vyšetřování je plánovaný až na 4/5, tak pokud můžete, místu se raději vyhněte. Je to dneska už třetí poměrně vážná nehoda, to horko za volantem je těžký, tak jezděte ještě opatrněji než jindy. Přeju vám šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na číslo 800 800 101.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
4: CZ. Náplně hned.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
6: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, změřili meteorologové v noci na dnešek na pětině měřících stanic. Vyskytla se téměř ve všech krajích od nížin po hory. Nejteplejší noc prožili lidé v centru Prahy. V Klementýnu neklesla teplota pod 23,7 stupně Celsia. Premiér Andrej Babiš odmítl poskytnout bývalému ministrovi práce Marianu Jurečkovi podklady, o kterého Jurečka žádal v poslanecké písemné interpelaci. Jurečka chtěl údaje o tom, jak vláda ve vybraných oblastech plní své cíle. Babiš to odmítl s tím, že nechce zatěžovat státní správu. V Jihlavě funguje nová výpravní budova, tím skončila první etapa proměny tamního vlakového nádraží na centrální dopravní terminál. O výhodách stavby mluví primátor Petr Ryška.
7: Samozřejmě ještě chvilku to potrvá, plnohodnotný význam to bude opravdu mít, až dokončíme tu druhou etapu. Nicméně už tahle první etapa je velice významná, si myslím, protože opravdu tím vlakem se dá dojet až do centra, nemusí se vystupovat na okraji Jihlavy. I k tomu autobusovému nádraží to už není přes půl města, ale jenom 5 minut pěšky.
6: Druhou etapu prací chce Jihlava dokončit do roku 2030. No a trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek je přesvědčen, že se mužstvo na mistrovství světa v Americe nedotklo svého výkonnostního maxima. Vyřazení už po skupinové fázi označil kouč i jako osobní neúspěch. Podle něj bude tým potřebovat obměnu.
0: Zdá se, že ten největší vrchol dnešních teplot máme za sebou, tím neříkám, že se ochlazuje, ale teploty by už neměly stoupat, i tak se ale na většině míst jihočeského kraje pohybují od 32 do 35 stupňů a moc se nebude ochlazovat ani směrem k večeru. Čeká nás další tropická noc, kdy teploty klesnou maximálně k 18, ale většinou spíš k 21 stupňům.
1: Hit Radio Faktor.
0: Krásný, když horký sobotní odpoledne z Hit Radia Faktora, ať už ten dnešní den trávíte jakkoliv, tenhle hit vám ho určitě zlepší.

Neuvěřitelný hlas, tedy ho svým se jste si na Hit Radio Faktor užili v hitu Lose Control. 14 hodin a 9 minut a já si myslím, že to je ideální čas na odpolední kávu. A protože máme dneska venku fakt velký hit, tak mě zajímá, jaký kafe si v létě dáváte. Já jsem celoživotní fanda všech druhů ledového kafe, ale poslední 2 roky si totálně ujíždím na espresso toniku. Je to příjemně osvěžující, skvěle hořký a nakonec to chutná tak jako taková příjemná kávová limonáda. Nicméně jsem postřehla, že už dneska se espresso míchá v létě třeba i s pomerančovým nebo grepovým freshem a na co jsem zatím teda neměla jako odvahu, jsou právě tyhle ty kombinace. Svoje tipy na to, jak si v létě dát kafe, mi můžete poslat na náš WhatsApp na číslo 724 883 596 a já si mezi tím vypiju to svoje a taky vám zahraju. Právě teď novinka od Poetiky, Blízko.

0: Tohle si vždycky dávám na karaoke L King X's and O's. Odpolední káva na stole a já jsem se vás ptala, jak si nejradši dáváte kafe v létě. A vypadá to, že se nám to tu dělí na dva tábory. Ty, co pijou kafe zásadně teplý a ty, co si stejně jako já ujíždí na všech možných typech kávy s ledem. Opomenu teda ty zprávy o teplým kafi a jdu rovnou na ty ledovky. Dana píše, miluju kafe se zmrzlinou, je to totiž kafe a dezert v jednom, takže mi to ušetří kalorie. Sandra napsala, konečně někdo se stejnou závislostí jako já, espresso tonic piju po litrech. A přidala se i Iveta, která napsala, je mi jedno, jaký kafe to je, ale hlavně, že je studený. Občas se v té nabídce kaváren nevyznám, protože toho mají mraky, takže pak nechám výběr na obsluze, ať mi prostě něco nalijou. Holky, souzním s váma. A jestli dneska ještě to svý oblíbený kofíčko nemáte, tak šup pro něj. A já vám k tomu zahraju. Už za chvíli bude Daša, nebo taky Imagine Dragons. Hit
1: Radio. Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Hledáte místo pro rodinnou oslavu, svatbu, firemní večírek nebo dobrý oběd? Přijeďte do penzionu u Černého čápa v Horní Lhotě u Lásenice. Nabízíme poctivou domácí kuchyni, denní menu a také příjemné ubytování. To vše v krásném prostředí u řeky Nežárky. Penzion u Černého čápa. Místo pro vaše zážitky i výjimečné okamžiky.
6: Jsem řidič busem a rozvážím cestující po jižních Čechách. Pojď řídit s námi. Spolehlivost a bezpečnost je mé druhé já. A právě teď hledáme další posily. Nabízíme slušné peníze, zaměstnanecké benefity a zaplatíme ti i řidičský průkaz. Více na www.busem.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

14:27 na Hitrádiu Faktor Timberg s hitem Seek Romance. Počasí zralý akorát tak na koupačku a tak jsem koukla na nějaký informace o kvalitě vody tady u nás na jihu a pozitivní je, že jsem nenašla žádný špatný zprávy, kromě teda Orlíku, konkrétně u veřejného tábořiště Podolsko, kde už je zvýšený výskyt sinic, je kvalita vody i po tom týdnu veder a navzdory často nízkým hladinám dobrá a na jihu Čech zatím nebyl vydaný žádný zákaz koupání. Hodně spekulací je teď kolem Lipna, ale ani tam nebyl vydaný zákaz a já musím říct, že jsem tam byla a voda v přední výtoni u pláže vypadala úplně v pohodě, i když taky už je to pár dní zpátky. Ale chápu, přírodní koupání není pro každýho a proto tu máme letní bazény, které jsou už samozřejmě všude otevřený. Takže míst, kde se můžete schladit, je určitě dost. Ať už jsou vaše plány na dnešek jakýkoliv, laďte dál Hitrádia Faktor. Já tu pro vás už teď mám další hit. Divokej byl a jejich znamení.

0: Tohle byla na Hitrádiu Faktor taneční věc Changes. Když už jsem říkala, že jsou otevřený letní plovárny, tak se pojďme podívat na to, kde všude se u nás na jihu můžete vykoupat. Mimo samozřejmě profláklou Budějovickou plovárnu a oblíbenou Hlubockou najdete pěkný venkovní bazén taky v Prachaticích. Venkovní areál máte i v Jindřichově Hradci, kde se zítra po týdenní odstávce otevírá i krytej bazén. Akvapark je taky v Třeboni anebo ve Frimburku v komplexu u wellness hotelu Frimburg. V okolí Budějc je ještě pěkný bazén v Olešníku, ale tam je to bez vyžití pro děti. A samozřejmě můžete navštívit i plavecký bazén ve Strakonicích nebo plovárnu u svatého Václava v Písku. Pokud hledáte něco přírodnějšího, tak se schladit můžete třeba v Borovanech nebo na Borku, tam jsou přírodní koupaliště. Není to rozhodně všechno, takže jestli chcete zítra se někam v klídku vyjet, vykoupat, pohledejte něco, co máte nejblíž a vybavte se slunečníkem a hlavně silným opalovacím krémem. A já vás k tomu vybavím hitama na Hitrádiu Faktor už za chvíli, třeba Bruno Mars, Rehab a nebo Passenger.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Poslední vlna vstupenek na Foodfest 2026. Nenech si ujít největší ročník v historii festivalu. 44 interpretů na 4 stagech. Dimitri, Tři sestry, Harley, Ben Cristoval, Pokáč, Olympic, Valda Gang, Panoptiko, René Dank a další. 17. a 18. července v Želči u Tábora. Více info a vstupenky na foodfest.cz.
4: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Nie, alebo áno, to spívali na Hitrádiu Faktor No Name krátce před 15. hodinou. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Ještě hodinu se bude vyšetřovat nehoda na silnici 173 u Radomyšle na Strakonicku. Jde o nehodu osobáku s motorkářem a místem v tuhle chvíli pravděpodobně vůbec neprojedete, protože nehoda se vyšetřuje a na místě jsou všechny jednotky integrovaného záchranného systému. Zdá se, že horko dává zabrat i řidičům, protože těch nehod je dneska opravdu hodně a všechny jsou poměrně vážný, takže řidiči nou z plynu a hlavně opatrně. Kdybyste po cestě narazili na problém na silnicích, tak mi dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 800 101.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
2: všude je fajn. Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
3: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
2: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
4: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
6: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Dračák. Během prázdnin posílí policie dohled na českých silnicích. V nejkritičtějších dnech se i omezí opravy. Ministerstvo dopravy apeluje na řidiče, aby dodržovali základní pravidla, jak říká mluvčí rezortu František Jemelka.
7: Připomínáme, že i na nadcházejících prázdninách se budou zobrazovat na proměnných informačních tabulích dálnic výzvy, jako dodržuji rychlost, udržuji odstup nebo nedrž telefon.
6: Z důvodu bezpečnosti vytvořil BESIP kampaň Léto v pohodě. Současná vedra nesnášejí zemědělské plodiny na polích nebo trvalé kultury dobře. Kdyby ale přišly až později, v červenci nebo v srpnu, napáchaly by méně škody než teď. Nynější vlna veder poškodí zemědělce, kteří očekávají kvůli nim propad výnosů. No a Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v Bad Homburgu a dva dny před Wimbledonem slaví třetí titul na okruhu WTA. Japonská soupeřka Naomi Osakaová ve finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala.
5: Fotbalový servis.
6: Miroslav Koubek zůstane i po mistrovství světa v Americe trenérem českých fotbalistů. Je správnou volbou, uvedl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Bývalý záložník nepochybuje o tom, že 74-letý kouč národnímu mužstvu ještě hodně dá. Po dnešním příletu týmu z šampionátu do Prahy novinářům řekl, že vyřazení už po skupině nepovažuje za ostudu. Zároveň vyloučil, že by se vedení po světovém šampionátu nyní mohlo poohlížet po zahraničním kouči.
0: Dnešní průměrná teplota na jihu Čech se v tuhle chvíli pohybuje mezi 33 a 35 stupni a to ještě není to nejhorší, co vás tenhle týden čeká. Zítra se připravte ještě na vyšší teploty, které se přes den zastaví někde mezi 36 a 39 stupni. A samozřejmě nás dneska tím pádem čeká i další tropická noc, kdy teploty klesnou maximálně na 18 stupňů.
5: Hit Radio Faktor.
0: Je sobota 27. června, svátek mají Ladislavy i Ladislavové, tak Laďky a Láďové, všechno nejlepší. Zítra Rádia Faktor.

is falling down. Pohodovka do sobotního odpoledne na Hit Radio Faktor Leony a její Don't Worry. Léto v Čechách patří i vodákům a většina z nás si zkrátka chce nějakou tu řeku sjet. Tak se pojďme podívat, jak jsme na tom u nás na jihu. Co se týká Vltavy, tak to je klasicky z Vyšáku sjízdná, i když ta hladina je nižší. Dolní Otava ze Sušice má tu hladinu taky nižší, sjízdná je, ale je tam klesající tendence, takže se to může brzo změnit. Lužnice je z Nový Vsi sjízdná prej v pohodě a ještě má poměrně stabilní hladinu, takže tam to vypadá dobře. A tu já osobně jsem měla jednou v životě a hlavní moje vzpomínka je na obrovské množství komárů. No ale třeba to tam letos bude jinak. Určitě i jiný řeky stojí za vyzkoušení, slyšela jsem chválu i na Berounku nebo Ohři, takže pokud vás Vltava už úplně nebaví, tak se nebojte opustit jižní Čechy a přivízt si zážitky třeba z jiný řeky. Ať je trochu změna. Ta bude i tady na Hit Radio Faktor. My se vrátíme do roku 1994, protože tohle je DJ Bobo a jeho hit Everybody. Music is what I'm living for.

0: Ve 15:45 jsme na Hit Radio Faktor trochu přitvrdili s Green Day. Když jsem před chvílí mluvila o sjízdnosti řek na jihu Čech, tak mi od vás dorazila prosba o info, jak to s průjezdem pod mostem u Plešivce v Krumlově. Hledala jsem nějaký aktuální info, protože doteď se tam museli lodě poměrně velký kus přenášet, ale stavaři avizovali, že by chtěli, aby se od poloviny června dalo pod mostem normálně po řece projet. A našla jsem, že už tenhle týden by měl být otevřený nějaký speciální tunel, který vodákům dovolí projet. Asi to teda nebude úplně pro každýho, takže komu by to nebylo příjemný, pořád může přenášet, ale proplout by už mělo být možný. Jestli k tomu máte nějakou aktuální informaci, že jste třeba tenhle týden Vltavu přes Klumov jeli, zavolejte mi buď na 800 800 101, anebo mi napište na náš WhatsApp na číslo 724 883 596, ať to tady můžeme sdílet s ostatníma.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Tenhle hit miluju, Bar Song od Šebůzího na Hit Radio Faktor. Tak na moji výzvu, jak to vypadá v Krumlově u Plešivce na řece, mi zareagovala Simona.
1: Ahoj, řeka v Krumlově pod mostem na Plešivci je průjezdná. Právě jsem projela autem, tak jsem to viděla. Ahoj, Simona.
0: Díky moc za info, myslím si, že to je dobrá zpráva pro všechny vodáky. No a nejen vodáci jsou někdy lehkou nepříjemností pro rybáře, který shodou okolností dneska mají svůj světový den. Je to tak, 27. června je světový den rybářství. Koníček, který jsem já osobně nikdy nevyzkoušela, protože v naší rodině nebyl nikdy žádný rybář, ale docela ho chápu. Ráno nebo i na noc pěkně k rybníku, nahodit a v klídku čekat a relaxovat. Teda do doby, než kolem projde nebo projede někdo rozeřvaný a vyplaší vám všechny ryby, anebo do chvíle, než vás začnou žrát komáři. Ale jinak jako pěkný koníček. No a teď nejen pro všechny rybáře. Hit od Evy Farné a Miraj. Vzpomeneš si.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. O světluškách zpívali na Hit Radio Faktor v 15 hodin a 37 minut All City. Celou zimu přinášíme informace o tom, jak moc na Šumavě mrzne, a i proto, že tam jsou často teploty nižší než jinde, tak se moc nestává, že by i tam zažili tropickou noc. To se ale změnilo právě dneska v noci, kdy se teplota nedostala pod 20 stupňů ani na Boubíně. Tady bych jenom ráda řekla, že jsem našla zprávu, že naposledy na Šumavě mrzlo 8. června. To je před 19 dny a že to nebylo jako minus 1 stupeň, ale třeba minus 6. Jo, kdyby se vám to zdálo divný, tak to divný je, ale asi je na čase si zvykat. Hit Radio.
1: Taky nechcete končit léto větou?
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
7: Čau!
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
1: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
1: Sportáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
1: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Hit Radio Faktor.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: pum pum girl. Na Hit Radio Faktor 2 minuty před 16. hodinou Daddy Yankee a snou v hitu Con Calma. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, nehoda osobáku a motorky u Radomyšle, kterou jsem vám hlásila před hodinou, už by měla být odstraněná a místo je tak v tuhle chvíli už znovu průjezdný. A ještě asi tak 45 minut se má vyšetřovat nehoda osobáku s vlakem v Blažejově na Jindřichohradecku, tam hold buďte trpěliví. Teď to vypadá, že je v tuhle chvíli všechno. Kdybyste měli jiné informace z vašich cest, tak se mi ozvěte. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 800 101.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s tisknu levně
3: CZ. Náplně hned.
4: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
10: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Extrémní vedra znamenají výrazně vyšší spotřebu elektřiny při porovnání čtvrteční spotřeby 25. června s 10. červnem, kdy bylo o 15 stupňů chladněji, rostla spotřeba ze sítě o skoro 6%. Ve skutečnosti byla spotřeba ještě vyšší. Řada klimatizací je napájená energií z vlastní fotovoltaiky. Pražská integrovaná doprava spouští prázdninový provoz. Intervaly u metra, tramvají i autobusů se budou prodlužovat. Do těchto jízdních řádů zasáhnou i četné výluky. Jaké to jsou, upřesňuje mluvčí Filip Drápal.
11: Například na začátku července bude vyloučen provoz metra C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. U tramvají je potřeba počítat s výlukou trati do Radlic, na kterou pak naváže třeba uzavřený úsek přes Národní třídu, a naopak během července se zprovozní tramvajová trať kolem Pražského hradu.
10: Od soboty se na několika místech změní trvalé jízdní řády. Týká se to hlavně autobusových linek. Vláda pravděpodobně v pondělí odmítne ústavní novelu poslanců opozičního hnutí STAN. Ti chtějí zrušit přestupkovou imunitu a omezit trestní imunitu zákonodárců. Proti novele se postavila téměř všechna ministerstva, která se předlohou zabývala. No a Miroslav Koubek zůstane i po mistrovství světa v Americe trenérem českých fotbalistů. Je správnou volbou, uvedl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Bývalý záložník nepochybuje o tom, že 74-letý kouč národnímu mužstvu ještě hodně dá.
3: I přesto, že už máme po 16. hodině, tak ty teploty nám rozhodně nikam neklesají. Někde to dokonce ještě stouplo a podle mapy máte v tuhle chvíli v Husinci i ve Vimperku 630 stupňů. I když nás čeká tropická noc, tak aspoň během tý to trochu padne někam mezi 18 a 21 stupňů a zítra nás čeká peklíčko. Přes den od 35 do 39 stupňů, líp bude jenom na horách, tam se to vyšplhá maximálně na 35.
8: Hit Radio Faktor.
3: Hit Radio Faktor s vámi, za mikrofonem ještě pořád Andrea, a co jinýho než další hity. Právě teď Calvin Harris a Ellie Goulding.

Jednu dobu jeden z nejhranějších svatebních hitů, Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Ještě minulý týden jsem si říkala, na co jako přes léto budeme koukat. Survivor skončil, Růže pro nevěstu taky a seriály mají přes prázdniny taky pauzu. Ale Nova na to vyzrála a na prázdniny vypustila druhou řadu reality show Farma. Novej moderátor, řekla bych i novej farmář, ale hlavně mraky dílů, který nám zpříjemní léto. Loni jsem jí na chuť úplně nepřišla, ale dám jí ještě šanci. Za prvý, nemám moc na co koukat a za druhý, každá reality show si u mě zaslouží druhou šanci, protože já je prostě miluju. A na co budete koukat vy? Nebo jaký plány vlastně máte na teplý letní večery? Dejte mi vědět na náš WhatsApp, ať se trochu inspirujem. Číslo je 724 883 596 a já vám zatím budu hrát. Tohle je Shaggy s Rayvonem.

0: rocková pecka, o kterou se na Hit Radio Faktor postarali Linkin Park. Já jsem vás před chvílí prosila, abyste mi dali vědět, na co budete přes léto koukat, nebo jaký zkrátka máte plány na léto. A díky všem, co se mi ozvali. Honza napsal, dneska nemám vůbec chuť už myslet na léto, moje nejoblíbenější letní činnost je grilování, ale dneska ugriluju leda tak sám sebe. S tím teda souhlasím, ale Honzo, zkus se skladit někde u vody a třeba pak přijde chuť i na ten steak z grilu. Alča mi napsala, hodně koupaček, osvěžení po náročném dni v práci je k nezaplacení, takže já jsem ráda, že je teplo, protože když by bylo kolem 20, tak ten bazén nebude nic pro mě. A jako poslední se přidala Pavla. Většinou si v létě užívám všechno, co se dá dělat venku, výlety, koupačky, grilovačky, takže mi ani nevadí, že v létě není nic v televizi. Aspoň nemám pocit, že mi něco utíká a můžu se věnovat tomu, co mám v létě nejradši. Ať si to dnešní absolutní vedro užíváte doma u větráku nebo klimatizace, nebo jste naopak vyrazili k vodě, abyste měli pocit jako u moře, laďte dál Hit Radio Faktor, protože já vám i dál budu hrát ty nejlepší hity ke každému letnímu programu.
1: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
3: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Faktor.
4: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
3: Matracezahubičku.cz. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Zapomeň na mě, o to žádal na Hitrádiu Faktor Luis Capaldi. Už od téhle středy začne v Jihočeském kraji fungovat nový systém meziměstské hromadné dopravy IDESKA. Mění se jízdní řády, přibývá přestupů a bude fungovat i nový způsob pro nákup jízdenek, ať už dlouhodobých nebo jednorázových. Věřím, že jste to postřehli, ale i tak doporučuji v úterý večer zkontrolovat jízdní řád, aby vám spoj, kterým jste běžně zvyklí jezdit do práce, neujel, nebo jste na něj zbytečně dlouho někde nečekali. Obecně spojů v tomhle systému přibývá, ale pokud třeba jezdíte z Budějc za prací do Budějc za prací z Písku, nově vás čeká přestup ve Vodňanech. To samý platí i třeba pro cestující z Nových Hradů, který budou nově přestupovat v Borovanech. Pokud dojíždíte za prací hromadnou dopravou, tak na vás myslím, ať vám tahle změna víc pomůže, než zavaří. A já vám jdu poslat další hit. Tohle jsou v sobotním odpolední Aerosmith a jejich Crazy. Girl, you got to change your crazy ways.

0: věc na Hitrádiu Faktor Agnes a její Release Me. Ty aktuální teploty tady u nás na jihu jsou v tuhle chvíli skoro na úrovni jihu u Jadranu. Nevím, jak to máte vy, ale já osobně u moře snesu i 40, ale v tom městě je to teda utrpení. Pokud se pohybujete po městě, tak cítíte, že je mezi těma barákama ještě hůř, čemuž by samozřejmě pomohly nějaký stromy, které teplotu na ulicích můžou snižovat až o 5 stupňů. Já bych se teda na městě nad tímhle trochu zamyslela, protože tyhle výkyvy nás údajně čekají čím dál častějc. Pokud dneska makáte někde venku nebo teď čekáte na slunci třeba na autobus, držte se, napijte se a moc se nehejbejte. Myslím na vás a pošlu vám už za chvíli trochu lepší nálady z našeho klimatizovaného studia v podobě hitu od Shawna Mendéze a Camily Cabello.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Hitradio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Předstírejme, že tu není konec světa, to na Hit Radio Faktor zpívala Miley Cyrus. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech sobotní odpoledne přineslo hned 4 poměrně vážné nehody, které se dlouho vyšetřovaly, ale na všech místech už je v tuhle chvíli vyřešeno a podle dopravního serveru ani žádná další nehoda nepřibyla. Ať už jdete kamkoliv, tak vám přeju šťastnou cestu a pokud narazíte na komplikace na silnicích, tak vaše dopravní info volejte na číslo 800 800 101.
1: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. Jihočeský Ajdam plán. Plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
4: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
3: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
5: On Air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
6: Je 17 hodin, David Račák přináší další zprávy. Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, změřili meteorologové v noci na dnešek na pětině měřících stanic. Vyskytla se téměř ve všech krajích od Nížin po hory. Nejteplejší noc prožili lidé v centru Prahy. V Klementýnu neklesla teplota pod 23,7 stupně Celsia. Premiér Andrej Babiš odmítl poskytnout bývalému ministrovi práce Marianu Jurečkovi podklady, o kterého Jurečka žádal v poslanecké písemné interpelaci. Jurečka chtěl údaje o tom, jak vláda ve vybraných oblastech plní své cíle. Babiš to odmítl s tím, že nechce zatěžovat státní správu. V Jihlavě funguje nová výpravní budova, tím skončila první etapa proměny tamního vlakového nádraží na centrální dopravní terminál. O výhodách stavby mluví primátor Petr Ryška.
7: Samozřejmě ještě chvilku to potrvá a plnohodnotný význam to bude opravdu mít, až dokončíme tu druhou etapu. Nicméně už tahle první etapa je velice významná, si myslím, protože opravdu tím vlakem se dá dojet až do centra, nemusí se vystupovat na okraji Jihlavy. I k tomu autobusovému nádraží to už není přes půl města, ale jenom 5 minut pěšky.
6: Druhou etapu prací chce Jihlava dokončit do roku 2030. No a trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek je přesvědčen, že se mužstvo na mistrovství světa v Americe nedotklo svého výkonnostního maxima. Vyřazení už po skupinové fázi označil kouč i jako osobní neúspěch. Podle něj bude tým potřebovat obměnu.
0: Jestli se vám dneska zdálo, že je vedro, tak se radši připravte na zítřek a taky dnešní noc, která bude podle meteorologů tropická. Nejnižší teploty v noci budou mezi 18 a 21 stupni a hned od rána začnou slibovaný rekordní teploty, které se můžou vyšplhat tady u nás na jihu až na 39 stupňů. Na horách to bude trochu lepší, tam bude maximálně 35.
5: Hit Radio Faktor.
0: Chvilku po 17. hodině vstupujeme do naší poslední společné hodinky na Hit Radio Faktor. Tady Andrea a taky Maroon 5.

Rose a Bruno Mars dohráli v sobotním odpoledně na Hit Radio Faktor. Na zítra se chystá zase pařák, ale pokud se vám nechce do bazénu, mám pro vás teď několik tipů. Kam vyrazit? Odstartujte prázdniny v neděli v Zoo Dvorec u Borovan na Zoohrádkách. Od 11 do 17 hodin se chystá dětský den s pohádkovými hrdiny, jako jsou Sonic, Judy Hopkava nebo třeba Bing. Připravený je i skákací hrad, malování na obličej, tetování, ale připravená jsou i komentovaná krmení a křest mláďat lemurů, kterého se zúčastní Johy a Denisa z letošního Survivoru. To eukalyptová farma v Borovanech chystá eukalyptové slavnosti. Od 15 hodin se můžete těšit na sazenice eukalyptů, proseko, příjemnou hudbu, dobré jídlo a pití, svatební inspiraci i program pro děti. No a i v neděli bude v Třeboni pokračovat oblíbený trh s tvorbou od lokálních tvůrců Mint Market. Na Masarykově náměstí nakoupíte přímo od samotných výrobců kvalitní a originální módu, šperky nebo designové kousky do domácnosti. O něco dobrého a osvěžujícího bude také postaráno, tak vyrazte v neděli okusit léto do Třeboně. Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Na Hit Radio Faktor jsme teď příjemně zpomalili s Coldplay a jejich hitem Paradise. Jestli se v posledních dnech cítíte, že jedete tak na půl plynu, tak si to nevyčítejte. Podle odborníků je to v aktuálních tropických dnech úplně normální, protože teploty přesahující 30 způsobují, že se přepínáme do režimu přežití. Tělo využívá energii na to, aby se ochladilo, rychleji přichází o tekutiny a minerály a tím pádem i náš mozek jede tak na 50%. Pokud teda nemáte pracovní víkend, naplánujte si na zítra ideální odpočinek, žádný sekání zahrady, ani pletí záhonu nebo jiný zvelebování venku ani vevnitř. Vyražte prostě k vodě, ale se silným opalovacím krémem a slunečníkem, protože jak vám upřesním už za chvíli, zítra nám v tom kotli ještě trochu přitopí. Podrobnější pohled na počasí, který nás v následujících dnech čeká, si dáme už za chvíli. Do té doby bude třeba Alex Warren nebo Edward Maja a Vika Džigulina.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Divoký byl na Hitrádiu Faktor s hitem Plakala. Vedro jako v pekle, grilovačka, krematorium nebo Mordor. Tohle všechno jsme v posledních dnech v souvislosti s počasím sami používali. Zítra nás podle meteorologů čekají ještě o něco vyšší teploty. Na těch nejteplejších místech Jihočeského kraje dosáhne rtuť teploměru až na 39 stupňů. Pokud ale čekáte na déšť a aspoň mírný ochlazení, jsou tu dobrý zprávy. Už pondělí teploty klesnou ke 30, objeví se bouřky a od úterý nás čeká ještě další pokles teplot k 25, nebo dokonce během týdne až k 21 stupňům. K tomu se mají místy přidat přehánky nebo bouřky, takže se nám potom vedru snad i trochu zalije. Padnou i ty noční teploty, takže i ty z vás, kdo už máte domy, aby ty vyhřátý na maximum, si snad oddechnete. I když po té vlně veder, to zní optimisticky pro většinu z nás. Tuším, že už tak ve čtvrtek se najdou ti, kteří budou říkat, že tohle počasí není léto. A já dost možná budu mezi nima.

0: Rudimental, Jess Glynn a Macklemore s hitem These Days na Hit Radio Faktor. Večer se nám pomalu, ale jistě blíží. Já doufám, že se vám i ve městech na noc aspoň trochu ochladí, když podle meteorologů nás čekají dvě hodně teplý noci. Zítra nás čeká ještě větší hit, tak ať to zvládnete. A laďte k tomu určitě Hit Radio Faktor, protože my vám i zítra budeme hrát ty nejvíc osvěžující hity. Ode mě dneska ještě zazní Cyril, Mandraže, John Legend a taky Ale Farben a pak vyrážím domů. Užijte si tropický víkend, pokud to jde, a já se na vás tady na Hit Radio Faktor budu těšit zase někdy příště. Čau!
1: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Hledáte místo pro rodinnou oslavu, svatbu, firemní večírek nebo dobrý oběd? Přijeďte do penzionu u Černého čápa v Horní Lhotě u Lásenice. Nabízíme poctivou domácí kuchyni, denní menu a také příjemné ubytování. To vše v krásném prostředí u řeky Nežárky. Penzion u Černého čápa. Místo pro vaše zážitky i výjimečné okamžiky.
4: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: tisku levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Poslední vlna vstupenek na Food Fest 2026. Nenech si ujít největší ročník v historii festivalu. 44 interpretů na 4 stagech. Dimitri, 3 sestry, Harley, Ben Cristoval, Pokáč, Olympic, Valda Gang, Panoptiko, René Dank a další. 17. a 18. července v Želči u Tábora. Více info a vstupenky na foodfest.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hi, I'm Lenny Kravitz.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Meteorologové prodloužili platnost výstrahy před velmi vysokými a extrémně vysokými teplotami i na začátek příštího týdne. V nížinách východní poloviny České republiky bude přes 37 stupňů Celsia také v pondělí. To má taky začít počasí u nás od západu ovlivňovat zvlněná studená fronta. V Národním parku České Švýcarsko platí zákaz vstupu do lesa v noci. Důvodem je zvýšené nebezpečí požáru. Správci parku žádají veřejnost o obezřetnost. Pokračuje ředitel krajských hasičů Martin Laníček.
13: Samozřejmě problematika Národního parku je velmi specifická. Zatím ta situace nijak nevybučuje z toho průměru a z toho charakteru těchto předchozích. My udělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to čtyřkolky a především velkokapacitní hašení za pomoci vrtulníků.
12: V současné době nad Národním parkem kvůli zvýšené nebezpečí požáru pravidelně létají i drony s kamerou. Současná vedra nesnášejí zemědělské plodiny na polích nebo trvalé kultury dobře. Kdyby ale přišly až později, v červenci nebo v srpnu, napáchali by méně škody než teď. Nynější vlna veder poškodí zemědělce, kteří očekávají kvůli nim propad výnosů. No a 6 českých tenistů zasáhne v pondělí do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Vyťmanová a Dalibor Svrčina.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
0: Zlepši si náladu.

0: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: potisk, trička, byla, CZ.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Taky nechcete končit léto větou?
1: To zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
6: Čau!
7: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
7: Romantika.
0: Sportáky.
7: Zábava pro děti a mnohem víc.
0: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Poslední vlna vstupenek na Food Fest 2026. Nenech si ujít největší ročník v historii festivalu. 44 interpretů na 4 stagech. Dimitri, Tři sestry, Harley, Ben Cristoval, Pokáč, Olympic, Valda Gang, Panoptiko, René Dank a další. 17. a 18. července v Želči u Tábora. Více info a vstupenky na foodfest.cz.
10: I'm Nicki Minaj.
11: Hey, this is John Legend.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Hit Radio Faktor.
14: Zlepši si náladu.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Jsem řidič busem a rozvážím cestující po jižních Čechách. Pojď řídit s námi. Spolehlivost a bezpečnost je mé druhé já. A právě teď hledáme další posily. Nabízíme slušné peníze, zaměstnanecké benefity a zaplatíme ti i řidičský průkaz. Více na www.busem.cz.

0: Hit Radio Faktor. Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty.
1: Na výjezdu z Budějic, jak je ten provizorní kruháč.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Faktor.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
6: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio Faktor.
13: Zlepši si náladu.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

ať nám to štěstí neodkvete. Pojď zpívat, tančit, nahlas se smát. Pojď zářit celým světem, být jasným světlometem, už kvůli.

0: Hit Radio Faktor.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Hit Radio Faktor.
1: Words like violence break the silence.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Woo! Zlepši si náladu. Hit Radio.
4: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy? A proč

time.